osvačit na hromadě trusu, ale pak se ke mně vrátila a dala mi pusu. Den už pomalu končí a moucha se loučí.

Dál od stěn, dál od tepelných zdrojů, kde bzučí věčný neklid, rozmnožují.